0: Haló, jsi to ty?
1: Ano, to jsem já.
0: Pověz, že nezapomněláš chlupaka z vakací.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A slova, které se psališ pod květami.